0: Počúvate Evergreeny.
1: A znovu radím na kríž, kde si svoj život dám.
2: Rádio 7.
3: Kdo přišel z hůr, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský. A pozemské věci mluví. Ale ten, který přišel z nebe, je nade všechny. A co viděl a co slyšel, o tom svědčí. Ale jeho svědectví žádný nepřijímá. Dopak přijímá jeho svědectví, spečetil to, že Bůh je pravdomluvný. Ten, koho poslal Bůh, mluví slovo Boží. Neboť mu Bůh dává nadmíru ze svého ducha. Otec miluje syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo však syna odmítá, neuzří život a hněv Boží na něm zůstává.